bohyně samoty, jde po schodech nahoru, pod ledovou košilí dmou se jí ňadra z bílého mramoru. A ona slábne a sílí ve věčném neklidu, když kolem chodí zástupy Davidů.

Na plátně ticha se promítá socha Davida z masa, krve a kostí. A ona ho vítá do přítomnosti a dává znamení podzemní řece.

bohyně samoty, došla až nahoru, roztrhla oblohu a pomalu se vrací do mramoru. A hledá tam pokoj, ale nemůže najít a v kámen se obrací. Ona i David.

Pod názvom Divný Janko sme na Litere vysielali pásmo Michala Nadubinského o básnikovi Jankovi Královi. V réžii Martina Bendíka účinkovali Helena Geregová, Mária Šloserová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Iván Laca, Peter Sklár a Miro Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Cútová, zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Robert Gajdoš. Reláciu redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.

0: Fisky na ňu každý serie!
1: Bukele! Black Hole! Smart Flow! Nesmí krúho! Najtrahol!
0: Bukele Amerika!

0: po kom kůže hříbětinka. Slyšela ho, jak v ní kleká, jak se smeká, jak se svléká z vin a lží a darmých slibů. Slyšela ho, jako řeka, která slyší tonout rybu. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, až se slilo, co kde bylo, hlad i hněv i krev. Nehýbal se, hlavu v klíně, trnul, jak se hebce hýbá, jak ho líbá, jak ho prosí, jak se táže, na koho si po kom zůstal šrám či smyčka, po kom lichá rukavička, sladce trnul, jak se vzdává, jak v něm vstává, jak se zhýbá, sponky v ústech na útěku. Sladce trnul, jako ryba, která slyší tonout řeku. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, až se slilo, co kde bylo. Zajad někým po paměti padal znovu do zajetí, celý darem, celý v hrsti, celý z prstů mezi prsty, plašen slovy, že jí studí, strašen tichem, že jí zebe. Modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, ztracen, vrácen, ještě, ještě noc a den a dralo listí v jízdním řádu. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, zotvíraná, jako růže zatrnula všemi trny. Sama rána, sama vůně, sama růže, co si léta sama v sobě smutně stůně, sama úzkost, že se vzbudí, že zas najde jenom sebe. Modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, mrtvá, živá. A co ještě? A co zbývá? Voda z deště. Přihořívá voda, voda, škoda všeho, žádná škoda, lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, srdce v hrdle přemožený, obracel se těžkou hlavou ještě ve snu k srdci ženy. Ještě hlídal, ještě zvídal, ještě smál se, usmívej se, že už nic a nikdo neví, kdo byl v tichu slz a smíchu. Zle v ní hleděl z holé stěny. Lilo, lilo, bílé lilo. Srdce vrdle, marně spala, marně v sobě zhasínala. Stál v ní plamen, tklivý, lstivý, stál. A z noci fialové táhli k němu všichni dnové, její dávní mrtví dnové, v suchých loktech suché dříví, vlky v patách, jako živý. Lilo, lilo.
1: Ak mám v tomto spomínaní na vplyvné básnické osobnosti preskočiť z českých luhov a hájov, zbehnem len o kúsok južnejšie. Tak trochu v rámci svojej opantanosti Balkánom. Fenoménom, akému som podľahol, hádam vďaka Ondrušovmu kongeniálnemu pretlmočeniu básnického opusu Vaska Popu, no neskôr určite i vďaka tzv. Čiernému prúdu juhoslovanskej kinematografie či temperamentnej hudby Bieleho gombíka, Macedonského chleba a soli, Johnnyho Štuliča či George Balaševiča. Od konca 70. rokov som trávil voľné chvíle v študovni univerzitnej knižnice a pokiaľ sa dalo, listoval som si v aktuálnych, výborných literárnych časopisoch vtedajšej Jugoslávie. Prepisoval som si celé knižky básnických

0: Návšteva, ktorou mám každý deň po obiede, je pán Janko Král, ktorý sa zase udobřil. Je to ale přece jediný človek, s ktorým možno promluviť. Ovšem, že sa musí na jeho nespôsoby zvyknúť. Ja si ich nevšímám. A tak ujde přece chvíle s ním dosť zábavne, neboť mnoho zná a je bystrá hlava. Jen rád se hádá. Je to věčná opozice. Začni, co začni. Teď přece zase trochu po člověcku vypadá, jenže má o jednu krásu v obličeji víc, a sice bolavé oči. Kdyby si ho někdy poslouchala a neviděla, uděláš si pojem, že to nejestetičnější člověk. Tak ho uráží všecko surové, sprosťácké, ošklivé a nečisté u lidu. Sám pak je všecko to. Jedině, že nepije. Ale sám mi řekl, že tomu nedlouho, co silně pil a ostré nápoje. A zase se mu znelíbilo a nepije nic než vodu a mléko. Je to hrozný podivín. A tá jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa. On jí má tak pravě jen co děvečku. Sám řekl, že on jen jednu ženu miloval nade všecko z celé své duše a to byla matka jeho. Za to ale otce s toutéž náruživostí nenáviděl. A sice proto, že matku týral. A on to též ženě dělá. Co matka umřela, nemiluje nikoho. Mně se zdá, že ten člověk přece jen v blázinci umře.
1: Je to podivné, ale toto je najsúvislejšia charakteristika Janka Kráľa. Hoci si ho cenili a vyhľadávali všetci významní štúrovci. Našťastie je to asi aj charakteristika veľmi vierohodná, pretože ju napísala vo svojom liste osoba z najdôveryhodnejších, spisovateľka Božena Nemcová.
2: Ale to už bolo po revolučných rokoch 1848 až 49. Z väzenia v Šahách putoval do väzenia v Pešti, kde svoje revolučné vystúpenie asi aj začal. Vraj tam nielen rečnil, ale po maďarsky napísal aj nejakú revolučnú báseň, ktorá sa i spievala.
1: Po prepustení z väzenia sa Janko Kráľ ubytoval u Jána Kolára v Pešti. A keď ho tam navštívil akýsi ruský profesor, vraj našiel ho ležať na zemi v zadimenej miestnosti, pri predstavovaní sa ani nepohol a bavkajúci zo svojej fajolky

Pod názvom Divný Janko sme na Litere vysielali pásmo Michala Nadubinského o básnikovi Jankovi Královi. V réžii Martina Bendíka účinkovali Helena Geregová, Mária Šloserová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Iván Laca, Peter Sklár a Miro Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Cútová, zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Robert Gajdoš. Reláciu redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.